0: Lehli kilometr týdeme 30 kilometr bez osob, čuk tak si mohli můžu na věr, kada bongu dračí nezmějšil Moritania, vyžívá on bešně gejzín, radiátor vahdí, teda, vahdí.
1: Radio de la Save, gère Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne.